0: Rádio Košice. Košice najbližšie Košice. K vám.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko. Nebo je vysoké.